0: druhej strane sveta, v Austrálii.
1: No, když se bavíme o druzích, ale když se budeme potom třeba bavit o čeleních, tak vy najdete endemické čeledi na konkrétních místech světa, ale zároveň nenajdete stejné druhy v rámci těch čeledí. Tak najdete je v Jižní Americe, najdete je v Severní Americe, najdete je v Africe, v Evropě. No ale nenajdete Hyla arborea, což je třeba rostnička zelená naše v Severní Americe. Najdete tam příbuzné a to je vlastně to kouzlo té evoluce, že ono, když se ti předkové čeledi šířili světem a když začali potom jakože speciovat, že vytvářet druhy, tak vlastně podobný morfotyp nebo podobná rostnička, protože vy byste našla v Americe rostničku, která vypadá jako naše, ale ono to je úplně něco jiného. Nebo na druhé straně Euroázie, jo? Našla byste rostničku, která vypadá jako naše, řekla byste, no však, ale to je jako to, co já vidím v zahradě. No ale ono to tak není, to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného a právě když se na to díváte přes ty geny, dívali se na to hlavně z hlediska morfologie, toho, jak ten druh vypadá. Jenomže ten druh samozřejmě může vypadat podobně, protože ten způsob života ho ovlivňuje k tomu, že on teda bude nějakým způsobem se podobat tomu, co on teda využívá v tom prostředí, nebo aby přežil. Jo? To znamená, rostnička tady ve střední Evropě bude podobná té někde na druhém konci Euroázie, protože oni žijou v podobném prostředí a podobné prostředí je formovalo. Jenomže ten předek jejich, těch dvou, se oddělil velmi dávno. A oni dneska už nemají žádný kontakt, to znamená, aby se nedokázali množit. Ale kdysi měli toho společného předka. To je to, jak my máme společného předka z lidoopit. To je ten stejný příběh té evoluce, který je naprosto úžasný, když ho někdo pochopí. To, co Darwin jakože řekl.
0: Vy máte, po vašom by som povedala takú průpovídku, ale vy máte taký vedecký overený názor, že nebyť plazou, hadov, neboli byť betu ani my ľudia.
1: No ne, no jako je to takové zjednodušení biologické, ale řekl bych, že určitě je to tak, protože ti plazy byli vlastně první tvorové v té evoluci, kteří se vydali tím suchozemským způsobem života, jakože vystoupili na tu souš, začali obsazovat terestrické prostředí a začali se vlastně diversifikovat.
0: Je velký respekt před hadmi a pred inými plazmi v Afganistane u takých bežných ľudí. Lebo ja si myslím, že my máme ten prirodzený strach, neviem, či aj oni.
1: Majú. Zase to vychází z toho našeho společného předka, když to tak řeknu, protože i šimpanzi, i gorily, i orangutáni a všechny tyhle naše linie evoluční, které vlastně jsou mezi lidoopy nebo byly, tak měli strach z hadu. Čili bát se hadu je přirozené, je to normální a je to prostě takový všeobecný fenomén, který je hluboko zakořeněný v mozku, protože, a je to přirozené, protože samozřejmě, jak říkám často, že když vás kousne hada, vy nevíte, jestli jedovatý nebo ne, no tak máte 50% šance, že umřete a 50%, že ne. No tak je lepší se tomu vyhnout a mít 100% toho, že vlastně vás nic nekousne, že se nemusíte potom obávat, jestli teda.
0: No ale vo světě je větší počet těch hadov, které nejsou jedovaté.
1: Samozřejmě.
0: Ako tých, ktoré, ale môžeme mať tak, ako vy hovoríte práve, tie pochybnosti,
1: ale
0: lebo je
1: žiť
0: tu aj isté riziko z tých jedovatých. V Afganistane je to ako?
1: Chtěl jsem právě říct, že můžete žít právě někde tam, například Afganistán, Pakistán, a tam žije takzvaná velká čtyřka skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. A oni jsou poměrně běžní, hlavně jeden druh, kterému se říká bungar. On je tam zastoupený dvěma druhy. Ten bungar, když vás kousne, tak to je téměř jistá smrt, protože on působí na nervový systém, ten jed je velmi silný a je množství případů, kdy vlastně lidé zemřou. My sami jsme věnovali pojmenování jednoho druhu ještěra, kterého jsme objevili v Balučistánu jednomu našemu kolegovi, který byl uštknutý bungarem. Protože si myslel, že v pytlíku není bungar, ale je tam jiný druh, nejedovatá úžovka, která ho napodobně, oni jsou téměř identiční, musíte si proto dávat pozor. A on umřel na uštnutí toho bungara.
0: A vy nenosíte so sebou nějaké protilátky
1: to
0: na rychlý zákrok? Nie?
1: Víte, co se nedá, protože oni musí být uchovány v chladu a tak dále a tež mají svoji životnost. Čili opět tady je důležité, aby vy jste se nedala uštknout. Víte, nechci, aby to nějak lidi vystrašilo, ale ono to není tak, že ti hadi vás chcou kousat. To tak prostě není.
0: Ale keď ho chcete odchytit,
1: ani tehdy,
0: může
1: ani
0: se
1: tehdy,
0: bránit.
1: Například bungaři jsou velmi klidní hadi, kteří, i když je chytíte do ruky, do holé ruky, ať to nikdo nedělá, ale kdyby se to stalo, a to je vlastně běžné, to je, že to lidi dělají, a proto jsou aj někdy uštnutí. Ale on není takový, že byste ho chytla hned a on by vás kousl. Musí to být fakt, že už ho zraňujete, nebo ho držíte pevně, nebo on se necítí komfortně, a nebo v noci. V noci je zajímavé, že tihle hadi mají trochu jiné chování, protože oni jsou noční a oni jsou takový agresivní.

0: nejpodstatnější, ale jinak to není had, který by chtěl primárně kousnout. Myslím si, že žádný had není tu na to, aby kousal lidi a chtěl zabít člověka. Oni to nepotřebují.
1: Pán doktor, vy musíte samozřejmě aj ty vzorky, které odoberáte, to DNA a uchováváte, preniesť se z medzinárodné letiska. Viem si představit aj kontrolu, aj teda kroky, které nie sú jednoduché. Čo potom s nimi? Keď sa vám šťastne podarí priniesť ho na Slovensko. Čo s tým potom?
0: Tak my to publikujeme v odborných časopisech. A tehdy sa to dostáva do toho vedeckého sveta, ktorý samozřejmě ono to prochází recenzním řízením, ty nové informace. To znamená vlastně nezávislé hodnocení od 2 až 5 nezávislých recenzentů, kteří vlastně se vyjadří k tomu, jestli ten výzkum má vůbec smysl, jestli ty data dávají smysl, jestli ty výsledky jsou dobře interpretované a jestli je to nové a zajímavé. Vlastně potom, když to projde, tak vy si můžete říct, že ano, že je tady něco nové a ta vědecká komunita to tak vnímá, že? Mm-hmm. A může to dále využívat, ta data. To je důležité ve vědě, že vy produkujete něco, co může dál někdo použít. Podle mě to je nejzajímavější nebo nejhezčí věc, kterou můžete dělat, že obohacujete vlastně společnost nebo to vědění o nové informace, o věci, které vlastně dokud oni nebyly publikované, nikdo je nevěděl, neznal. Samozřejmě potom se bavíme o různých levelech nebo významnosti různých studií. Samozřejmě jsou studie, které jsou malinké a nebo drobné, věnují se malému problému, tak samozřejmě ty mají třeba menší významnost, ale je důležité je publikovat, protože můžou inspirovat i jinam. No, tá věda je kouzelná v tom, že vy nevíte, kam to dovede.
1: Presne tak, na to ste tu vy vedci, aby ste nám to objasňovali. Nechcem povedať, že nás lajkov, ale je to tak. Niekedy zaujímajú také len tie pikošky.
0: No.
1: Také možno až na hranici science fiction v našich predstavách. A keď svojho času americká biotechnologická spoločnosť sa pochválila, že obnovila tvora, ktorý vyhnul pred 10 000 rokmi, tak ľudia boli nadšení, že pravlci a že dalo sa to teda získať cez DNA. Vy vedci ste boli, nechcem povedať, že skeptickejší, ale rezervovanejší určite.
0: Ja bych to řekl tak, že tam boli 2 skupiny vedcu. Hlavne v tomto prípade vedci, kteří se podíleli na tomhle, jakože řekněme, objevu, nebo dali život jakoby v úvozovkách
1: tvorovi,
0: který vyhnul, no samozřejmě je to přehnané, takhle to nebylo dneska. I kdybyste dokázala rekonstruovat všecko, co je třeba, tak žel ten druh už nikdy nebude v tom svém ekosystému, který taky zanikl. Čili ono, aby jsme něco úplně vrátili, není to možné. Možná, že to bylo trochu na fouknuté.
1: Trošku na to, aby to byla senzace.
0: Ano, přesně tak. A mě trochu, jakože musím říct, že to překáží ve vědě. Bohužel někdy média mají tuhle tendenci, aby to dokázali prodat, což čemu já rozumím, což je užitečné, prodat to široké veřejnosti, protože aby ta široká veřejnost to pochopila nějak jinak, aby je to zaujalo. A my vědci jsme jakože v tomto trošku nudní, protože my se chceme jakože držet těch faktů a někdy je pro mě velmi těžké i hovořit jakože takhle veřejně a zjednodušovat. Uh-huh. To zjednodušování je takové, že je to, dostáváte se na tenký led, protože samozřejmě vás neposlouchá jenom běžná společnost, ale poslouchají vás kolegové, nevíte kdo.
1: Ano.
0: A ti si můžou také říct, že no tak není to úplně tak, tak ale no, dá se s tím žít.
1: Veľa rokov chodíte do terénu, já jsem tam mala taký údaj, že precestovali jste 103 krajín. Chcela jsem se dostat k tomu, že vám se vlastně podarilo aj všetky ty poznatky zhrnout do knihy. Vy jste napísali knihu o hadoch. Aký bol cieľ, keď hovoríte, že jedna vec je presadiť sa v tých medzinárodných odborných výskumoch, druhá vec je priniesť na trh knihu?
0: No, tá kniha sa venovala Kurdistanu. Čili ono to nebolo tak, že by to bola kniha o nejak...
1: Len vedecká?
0: Jen vedecká, anebo nejaká, že široce pojatá. Ale měla konkrétní tému a ta téma vyšla z toho, protože když já jsem cestoval po Kurdistánu a byl jsem tam s místními kolegy a bavili jsme se o různých věcech, tak jedna věc byla taková, která mě zaujala, že neexistuje nic o hadech v Kurdistánu.
1: Mm-hmm.
0: A druhá věc je, že v Kurdistánu jsou neuvěřitelné pověry o tom vlastně, co tam ti plazy dělají, co dokážou. A v podstatě výsledek byl takový, že ti plazy, nebo zejména hadi, byli pro Kurdy něco, čeho se opravdu bali, no a zabíjeli je samozřejmě. Oni si totiž myslí, že všichni hadi jsou jedovatí. To je základní věc, která je úplně problematická, protože v Kurdistánu máte, pokud bych to zahrnul i druhy, které tam ještě nejsou, jakoby 100% doložené. Jenom bych zahrnul ten iracký kurdise, tak tam máte 4 druhy jedovatých hadů. Jo, z těch 40 něco, 43. Což je překvapivé, když tohle řeknete kurdům, že v podstatě se nemusí bát většinu hadů, jenom těch pár. A navíc ten jenom jeden jedovatý druh je tam široce rozšířený, což je jedna ta zmije, která je velká. A tu poznáte vlastně na několik metrů, protože když se vám tenhle metr a půl dlouhý had jedovatý plazí terénem, tak to je, on vydává zvuk, to je jakože malá mašinka. Jo? A ten had je prostě robustní. A on samozřejmě se snaží utéct, jenomže občas se stane to, že když místní obyvatelé třeba pracují v zahradě nebo někde, tak samozřejmě jsou uštnutí tím hadem. No a to uštnutí, ta uštnutí jsou velmi zlá. Většinou dochází k amputacím končetin anebo vlastně velkému poškození svaloviny, protože ono to působí právě na svaly a na krev, čili dochází k velkým otokům a ta svalovina se rozkládá, čili není to sranda. No ale výsledek je takový, my jsme chtěli říct, že prostě nezabíjejte hady, protože tady máte zajímavé druhy, které jsou jenom tady. A máte tady druhy, které jsou nepoznané z hlediska genetické diverzity, protože to je to, proč jsem tam jel, nebo začal dělat tenhle výzkum. A máte tady druhy, které jsou sice jedovaté, ale oni jsou buď v horách, že my je nemůžeme vidět. Třeba dva druhy jsem ještě dodnes neviděl z těch kurdských jedovatých hadů.
1: No musíte tam chodit ďalej.
0: No, tak ano.
1: Hej, to je důvod.
0: My to teď máme naplánované zase, protože rozjíždí se tam takový projekt. Oni chtějí dělat genetickou diverzitu, chtějí zkoumat genetickou diverzitu všech živočichů, které tam jsou. Je tam nějaká organizace, která na to získala vlastně prostředky, takže chceme to nějakým způsobem více jakože zkoumat.
1: Už o chvíľu sa s vedcom Danielom Jablonským, ktorý okrem náročnej práci v teréne v Afganistane, Albánsku, Iráne, Pakistane a ďalších dohromady podnikol 103 výskumných ciest, venuje aj študentom na prírodovedeckej fakulte. Učí rovnako rád, ako skúma, pretože vraví, že radosť práce je pre neho tá najlepšia dovolenka. Nečinne ležať pri mori ho nenájdete, ale bude vždy tam, kde sa dá aktívne prehľadávať a skúmať prostredie.

0: Našim dnešným hosťom vo večerných reflexiách je doktor Daniel Jablonský. Precestoval stovku krajín, skúmal a dokumentoval v nich život obojživelníkov a plazov. Pán Jablonský, vy ste rodákom z Karvinej, zo Slieska, a možno ako malý chlapec, keď ste sa začali zaujímať o prírodu, ani vám nedošlo, že raz budete odborník práve v tejto oblasti plazov. Alebo ste tak trošku už aj s tým kalkulovali?
1: Ne, že kalkuloval, ale ja som si neumiel predstaviť, že bych dělal něco iné.
0: Iného.
1: Ne, že bych sa venoval tomu, co sa mne okouzlilo naprosto. Což byly plazy. Plazy a obojživelníci, tak abych byl přesný, protože víte, ono to jsou dvě odlišné skupiny. Jo? Velmi staré ve smyslu, aj, že spolu nemají příliš společného. Jo? Mimo to, že jsou často spolu v jednom prostředí, kde je můžete vidět, ale já je tak nějak spojuju. A ono aj tradičně, ono se obojživelníci a plazy spojují do jednoho jakože toho segmentu, který se zkoumá. Ale v podstatě jsou to dva vědní obory, batrachologie a herpetologie. Ta herpetologie se věnuje plazu, bo batrachologie obojživelníkům, ale já to tak rozumím, tak jakože...
0: Ale tam bylo málo v porovnání s tím, co vidíte vo světě, materiálu na pozorování.
1: Bylo málo, ale byste se divila, například my stále nevíme, nebo víme velmi málo o tom, co je vlastně evolučně ještěrka obecná. Lacerta agilis, která je běžná v Evropě. My objevujeme teprve teď, že vlastně ta její opravdová diverzita je zřejmě skrytá a že je tam několik druhů, které jsou, nemají nic společného s tou ještěrkou obecnou, kromě toho, že se zase podobají. Jo, podobají se něco, jako ty rostničky jsem zmiňoval.
0: To je ale úžasné, lebo vy můžete studentům na prednáškách povedať vlastně, alebo ich tak trošku aj nasmerovať, že nie je to také fádne ani tu na našich územiach a že je čo ešte skúmať.
1: To bez debat, to ne, ne. Kdo tvrdí, že je něco nepoznané nebo fádní, tak to není pravda. Vy se můžete, já vždycky říkám studentům, že na cokoliv se podíváte, tak tam určitě najdete tému na zkoumání, která je zajímavá a kterou můžete jít velmi hluboko, pokud teda budete chtít. Jenomže to je ten druhý aspekt toho, nejsem si jistý, jestli, ale možná, že to ani není tak důležité, že jestli vlastně lidé chcou zkoumat, ale nejsem si jistý, jestli jakože u těch studentů často je ten zájem nebo ta hloubka toho zájmu natolik hluboká, aby se vydali tímhle směrem. Jo.
0: Čiže těch překvapení, že by vám přinesli nějakou tému alebo materiál do nějaké práce, nový, z vášho pohledu nový, je málo.
1: Ne, já si myslím, že dokázali by přinést určitě a aj přinášejí. Problém je, že možná, že to není tak až podporované, jak by mělo být, protože já se domnívám, já si myslím jednu věc. Pokud chcete se něčemu hluboce věnovat a chcete mít prostě znalosti, které jednoduše budou trošku se vymýkat běžným, tak začněte co nejdřív. No, začněte už, jak jste malí prostě a věnujte se těmhle věcem, nebo zkuste si najít nějakou tému, která vás bude zajímat už jako malý. Třeba podchycovat děti, tak. A potom podchycovat ty studenty, jak už mají 18, 19, 20 na té vysoké škole. Samozřejmě z mnohých se stanou vědci. Na druhou stranu něco jim možná bude chybět, ale to je moje zkušenost, můj pohled. Jo. Nemusíme to generalizovat, jsou určitě obory, kde to tak není. Ale třeba v té zoologii je to důležité, protože já si myslím, že je třeba ta zvířata chápat trošku jinak. Vnímat je trošku jinak, než to, že se naučíte nějaký seznam, anebo se naučíte v jiných oborech dělat nějakou techniku a tu techniku potom opakujete a zkoušíte ji modifikovat nebo vylepšovat. No tak samozřejmě tímhle se dostanete někam. Ale tu zoologii musíte vnímat jako fakt, jako příběh, který je velmi komplexní.
0: Náš host, vědec z Prírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktor Daniel Jablonský, dokázal po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vědecký příběh. Tým odborníkov pod jeho vedením zistil, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií, no a tri z nich boli prevedu úplne nové. Herpetológ, odborník na hady Daniel Jablonský priznáva, že cesta k úspechu bola zložitá.
1: Toto není výsledek jedné cesty, to je výsledek mnohých cest, ale je pravda, že v rámci jedné cesty jsem třeba objevil ten nový druh, který jsem teda našel na úpatí Hindukuše. Čili tehdy, když jsem narazil na toho hada, a ono to byla dospělá samice, která byla zabita místními lidmi, protože samozřejmě místní lidi se hadu bojí zejména v těchto oblastech Jižní Asie, protože tam mají takzvanou velkou pětku. A to je skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. Oni moc dobře ví, že pokud je některý z těchto hadů uškne, tak to končí smrtí. Tam je druh, který, když vás kousne, tak přestanete dýchat, zhroutí se vám nervový systém, to je konec. No.
0: Co si víme představit po těchto slovách, je celkom jistě strach. Ten má samozřejmě aj prírodovedec, ale ak chce hada získat pre výskum, musí ho vědět aj odchytit.
1: Máme na to různé techniky, ale nejhorší je najít toho hada, protože mnoho lidí si myslí, že hadi jsou všude a že je to běžné a že když dojdu do terénu, tak musím hady vidět všude, no tak to je obrovský omyl. Já jsem rád, když toho hada najdu. I v tomhle kontextu je objev několika nových druhů hadů vlastně zajímavý. I proto trval tak dlouho. Mimochodem, ty první poznatky, které jsme začali hromadit, nebo kolegové v Německu začali hromadit, o těchto druzích sahají do 90. let. Čili když kolegové z Německa jezdili do Nepálu a do severní Indie, tak samozřejmě věnovali se různým skupinám a jednou z nich byl tenhle rod Gloidus, který se tehdy jmenoval ještě trošku jinak. No a už tehdy si uvědomovali kolegové, že těch Himalajích vlastně to nemůže být nějakým způsobem jeden druh, jenomže neměli jsme tu metodologii, neměli jsme dostatečný materiál. Ten materiál se podařilo nahromadit a hlavně za posledních 6 let jsme teda osekvenovali zajímavé věci i díky tomu, že jsme postoupili v technologiích a jsme schopni dneska sekvenovat krátké fragmenty DNA, ty skládat, čili podařilo se nám nějakým způsobem poskládat DNA starých typových exemplářů a zjistili jsme, že ano, že tento typový exemplář patří tomuhle druhu konkrétnímu. Na základě toho jsme to dokázali odvodit ty další druhy. Čili velmi zajímavá věc.
0: Dosáhnuté výsledky vo výzkume jsou pozoruhodné pro celé vědecké spektrum.
1: Pro místní výzkumníky je to obrovský potenciál. Ve smyslu tom, že oni teď můžou tvrdit, že dobře, my tu máme nějakou skrytou diverzitu, dejte nám prostředky, aby jsme mohli ještě více prozkoumávat naše území, protože evidentně je hodně neprozkoumané. Výzkum biodiverzity já považuji za zásadní, protože my všichni jsme součást nějaké velké ekologické sítě a my nevíme, čemu zodpovídají jednotlivé druhy, co je jejich nějakým cíl nebo funkce a co se stane, když některé ty druhy zmizí.
0: Už po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s hosťom dnešných večerných reflexí, herpetológom doktorom Danielom Jablonským. A dozvieme sa aj to, k tomu robil spoločnosť na výchádzkach do prírody, dokonca aj v skorom rannom čase. A ako musí mať človek svojho koníčka rád, aby ho mohol povýšiť na prácu.
2: Večerné reflexie.

0: Sport. Hokejisti z Volena sú už v plnej príprave na novú sezónu. V nej budú chcieť vylepšiť vlaňajšie 10. miesto a zabojovať o priazeň fanúšikov. Aj preto v lete nastali u tzv. Rytierov výrazné zmeny v kádri aj v realizačnom tíme. Viac povie redaktor Peter Mutňan.
1: 13 hráčov prišlo, 12 odišlo. Vymenil sa trénerský štáb a z časti sa obmenil aj športový úsek. Vo Zvolene chcú touto rozsiahlou prestavbou vrátiť HKM späť na vrchné priečky a hlavne prilákať fanúšikov späť na tribúny. Režisérom nového tímu je Marek Zadina, český tréner, ktorý vlani pôsobil ako asistent v Banskej Bystrici.
2: Ja si myslím, že sme celé leto pracovali na tom, že na nejaký obmene toho kádru. Ja si myslím, že sme tí hráči, ktorí sme chteli priviesť tímu, tak sme privedli a my jsme spokojení teď s tím kádrem. Samozřejmě ještě nějaký prostor tam může být pro nějaké doplnění toho týmu, ale momentálně máme takový tým, který jsme si jakoby představovali a to dobrý mix a já věřím, že to bude fungovat.
1: Největšou posilou, kterou vedení klubu ulovilo, je Marek Dialoga. 37-ročný slovenský reprezentant a bronzový olympionik z Pekingu se do rodného klubu vrátil po 14 rokoch v zahraničí.
3: Těším se na to, jsme to aj doma preberali dlhšie, lebo jsme zvažovali, čo pre a proti a nakonec jsme se že budeme tu a cítim tak vnútorne, že také nadšenie z toho a tiež mám očakávania a uvidíme, že aké to bude celé.
1: Do kabíny Rytierov pribudol aj ďalší slovenský reprezentant. Útočník Aurel Nauš po vlaňajšej sezóne v Poprade si odkrútil premiéru v národnom drese na majstrovstvách sveta. Pod Pustým Hradom chce patriť k lídrom nového tímu.
4: Prišiel z Volen, preostali sme si nejaké veci čo ako a mne sa to zapáčilo, čiže budem viac od mňa očakávať, samozrejme same od seba, čiže zase sa niekde posunúť osobného hľadiska zabojovať a takisto aj priateľka tu dostala prácu, čiže aj s priateľkou.
1: Zmeny nastali aj v bránkovisku. Legionárske duo Mandolízy a Kantor nahradila československá dvojica Lukáš Klimeš a Patrik Brezáni. Jednotkou by mal byť 32-ročný Klimeš, pre ktorého to bude premiérový angažmán na Slovensku.
5: Po rozhovoru s trenérem Zadinou nebylo na co čekať a som rád, že som tady. Budeme dělat maximum pro to, aby sme byli úspešní a stadion a klub som nejakým spôsobom znal, pretože sme tu byli vlastně loni na turnaji v létě, takže nějakým způsobem zázemí a tyto věci jsem věděl do čeho jdu.
1: Vo Zvolene se tak zišly zkušenosti, které zastupují Marek Dialoga, Juraj Valach či Peter Zuzin s mladíckou dravosťou Jána Lašáka mladšieho, Daniela Tkáča či Jakuba Koleniča. Na začátku přípravy však ještě trenér Marek Zadina krotil emócie a o konkrétních cílech hovoriť nechcel.
2: Děláte ten sport, že chcete vyhrávat, chcete se dostat co nejvíc, aby vás to bavilo, samozřejmě, ale jako já nejsem zastáncem, abych teď tady vyhlašoval, že budeme rád semifinále a až v finále my prostě chceme jít krok po kroku, prezentovat se dobrým hokejem a aby to hráče bavilo, aby to bavilo hlavně diváky, aby sem chodili a já věřím, že jsme schopní prostě někam dojít, ale momentálně, než to všechno začne, než začne sezona, než začne liga, tak tam se to hraje všechno na ledě a uvidíme, jak dojdeme daleko.

Zula jsem si sandály a lulosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Jozef Kryžan nás teda pozval na oslavy z tého výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka. Ako som už povedala, rovnaké výročie si pripomína v tomto období aj Slovenský rozhlas. A my tu máme jednu naozaj krásnu a veľmi milú gratuláciu.
1: Redaktor a dramaturg folklórneho vysielania Českého rozhlasu Brno Jarda Kneisel síce nie je až takým veľkým fanúšikom dychovky, ale je veľkým fanúšikom práce našej redakcie. No a jeho gratulácia znie takto.
2: Jménem Českého rozhlasu a především Českého rozhlasu Brno bych chtěl popřát úplně všechno nejlepší ke krásným kulatým narozeninám našemu, řekl bych asi nejbližšímu médiu, které pro nás je, to je Slovenský rozhlas a hlavně folklorní a dechovkářské redakci, kde děláte výbornou práci. Teda doufám, že taky trošku zlížíte k nám jako k malinko staršímu bratru a musíte vědět, že jsme tady pořád všichni jeden pro druhého a ta muzika, ať už to je cymbálovka nebo dechovka, folklorová kultura, tak nás to spojuje. Tož teda živio, živio, živio, živio!
0: Ty jsi král!

mi tvoje vlasy. Já nalepil jsem je panence voskově bílé rasy. Chuděli jste